0: Navy z House'u w Eteru.
1: You can look at us.

Seca.

Nepokoušejte se opustit taneční parket.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Na Sky Showtime se Lioness pouští do další mise a bývalý voják speciálních sil bojuje proti přesile v thrilleru Jedna míle. Disney Plus přineslo poetický dokument Čas a voda a Netflix ohlásil víceletou licenční dohodu s AMC. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Trpíte depresí?

0: We've danced around this forever. I'm a soldier. And a soldier's job is to fight.
1: Na Sky Showtime dnes startuje třetí řada akčního thrilleru Lioness, tedy seriálu o utajené jednotce agentek CIA, které operují přesně tam, kde končí zákon a začíná to, co je nutné udělat. Ve třetí sezóně se hlavní hrdinka Joe znovu ocitá mezi dvěma ohni, mezi povinností ke službě a vlastní rodinou, zatímco kolem ní krouží neviditelní nepřátelé. Jména mizí, cesty se mění a Joe se pomalu dostává na práh války, která tentokrát zasahuje do každého kouta jejího života. Za vším stojí Taylor Sheridan, tvůrce Yellowstoneu, a v čele hereckého obsazení najdete držitelku Oscara Zoe Saldanu spolu s držitelkou Emmy a Oscarovou Nicole Kidman, které si seriál zároveň produkují. Když někdo naverbuje agentky, které oficiálně neexistují, aby řešili problémy, které oficiálně nenastaly, tak asi netřeba dodávat, že klidný výlet se nekoná. První epizoda třetí řady Lioness je na Sky Showtime už dnes. Zbývajících 7 dílů pak bude přibývat pěkně po týdnu. A kdo první dvě řady ještě neviděl, nezoufejte, najdete je na Sky Showtime také.
2: Every enemy we have has been waging a covert war against us. Attacking us with the tiniest of cuts.
3: We know what you do.
4: Our national security has been compromised.
5: Lioness targets could be released publicly.
6: You must assume they have your phone, assume they have everything.
7: I'm scared for you.
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Fanoušci Walking Dead nebo chcete-li živých mrtvých z Bystřete, Netflix a AMC Global Media oznámili novou víceletou licenční dohodu, díky které bude celé univerzum seriálu The Walking Dead k mání na jednom místě. V praxi to znamená, že Netflix získává exkluzivní práva nejen na původní seriál, ale i na všech 6 spin-offů. Dohromady jde tedy o 371 epizod napříč všemi sériemi. Netflix je přitom domovem živých mrtvých v Americe už od roku 2011. Teď se ale seriál rozšíří i do dalších zemí. Zajímavý je i pohyb opačným směrem. Od roku 2027 poputují všechny spin-offy globálně na Netflix a zároveň na službu AMC+. A vůbec poprvé se na AMC+ podívá i původní seriál. Popkulturní fenomén, který odstartoval na Halloween roku 2010, tak po 15 letech pořád přitahuje nové diváky. A přiznejme si, na svět, kde se všechno hroutí a lidi se navzájem požírají, se dnes nějak tak kouká líp než dřív. Zkrátka, kdo si chce projít celé univerzum The Walking Dead od začátku do konce a na jednom místě, bude mít brzy vystaráno.

0: I hope that this will reach you.
1: I am speaking to you from the year 2026.
2: Na Disney Plus přibyl poetický dokument s názvem Čas a voda, který spojuje osobní vzpomínky s tím největším tématem současnosti, tedy zmizející přírodou. Islandský básník a spisovatel Andrisner Magnason v něm sleduje dvojí ztrátu, zatímco tají ledovci jeho domoviny odcházejí i jeho milovaní prarodiče. Z rodinných fotografií, starých filmů a islandských lidových písní proto skládá jakousi časovou kapsli, kterou chce poslat budoucím generacím dřív, než všechno, co má rád, nenávratně zmizí. Snímek natočila na Oscara nominovaná režisérka Sara Doza a hudbu k němu složil Dan Deacon. Je to takové tiché připomenutí, že o některé věci přijdeme jenom jednou a bez šance získat je zpět. Dokument Čas a voda z produkce National Geographic si teď můžete pustit na Disney+.
1: I wanted to know glaciers as my grandparents did. To hold ice is to hold the earth's memories in your hand.
3: Það er mannst eftir brúkapsarinn við. Brúkapsarinn við Vatnajökull.
4: Það er ótrúlega hvað hann á að gera.

0: glad you could make it, Danny.
1: What could be more important than taking my daughter to visit a few colleges?
0: You've been away a lot these past couple years. You don't have a lot of time to reconnect with her.
1: We're hoping to find a place to stay near here.
2: There ain't any hotels between here and Fort Winston.
1: Nothing, huh?
2: There's a bunch of campgrounds between here and there.
3: Na Sky Showtime dorazil akční thriller Jedna míle část první a část druhá, ve kterém Ryan Phillip dokazuje, že s ním rozhodně není radno si zahrávat. Bývalý příslušník speciálních jednotek se na cestě po univerzitách snaží znovu najít cestu ke své dospívající dceři, jenže jedna nešťastná zajíčka je přivede do spáru uzavřené komunity žijící mimo systém. Dcera je unesena a z rodinného výletu je rázem boj o přežití. Otec zůstává sám proti přesile a nezbývá mu, než sáhnout po všem, co ho kdysi armáda naučila, aby je dostal zpátky domů. A dobrá zpráva pro všechny, kdo neradi čekají, Sky Showtime nešetří a nasadil rovnou obě části na jednou, takže Jednu míli si můžete dát jako pořádný akční dvojblok od začátku až do konce. Zkrátka klasický vzkaz pro všechny filmové padouchy. Nikdy neunášejte dceru chlapa, který má v životopisu speciální jednotky. Obě filmové části Jedné míle najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime.
4: Move, don't look back.
5: Hey! Get back here! They're taking the truck!
1: Alex, I know you're scared. I have been in much worse spots than this. And that's when I wasn't trying to protect the person I love most in this world. We are going to get through this. We need to jump.
6: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

My si ještě zopakujeme, co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 30. července. Spider-Man se vrátil do kin v dílu Z Brusu nový den. Od bezdomova uplynuli 4 roky a Peter Parker teď žije úplně sám, protože se dobrovolně vymazal ze vzpomínek všech svých blízkých. Bojuje se zločinem v New Yorku, který už nezná jeho jméno, jenže rostoucí tlak v něm spouští záhadnou fyzickou proměnu. A to zrovna ve chvíli, kdy se rodí jedna z nejmocnějších hrozeb, jaké kdy čelil. Tom Holland se vrací po boku Zendáji, Sadie Sink a Johna Bertála. Kdo má radši pomalejší tempo, ten by neměl minout v kinech Tichou přítelkyni maďarské režisérky Ildiko Eneidy. Uhrančivá filmová meditace propojuje 3 lidské osudy napříč 3 epochami. Spojuje je jediný prastarý strom v botanické zahradě. A v obsazení září Tony Long a Lea Seydoux. Francii pak zastupuje drama s nádechem fantazie Volání vody, ve kterém matka v podání Cécile de France sleduje, jak jejího syna po podivné příhodě u moře začne nezadržitelně přitahovat voda. Na odlehčení jsou v kinech hned 2 komedie. Slovenská Kavej 2 se vrací k oblíbeným postavám zhruba 5 let po prvním dílu a Dovolená v českém ráji sleduje manželský pár, kterému se pokus zachránit vztah pod stanem mění v sérii katastrof. Dokument Veřejný prostor Františka Skály nabízí v kinech hravý portrét jednoho z nejvšestrannějších českých umělců a pro fanšmekry běží ve vybraných kinech i záznam londýnského divadelního hitu Nebezpečné známosti v edici National Theatre Live. A nakonec pro fanoušky japonské animace do kin dorazil Umamusume Pretty Derby, celovečerní vyvrcholení populárního anime fenoménu o dostihových závodnících. Tak to byly kompletní novinky z českých kin. Hovk?

0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: Myslíte, že máte dost?

0: built my time machine. It's idiot-proof. We'll see about that.
1: Action. Na Disney Plus se vrací jeden z nejmilovanějších animovaných seriálů všech dob. Futurama je zpět se 14. řadou. Pro ty, kdo náhodou prospali posledních 25 let, Futurama je sci-fi komedie z dílny Matta Groeninga Otce Simpsonových. Vypráví o Philipu Fryovi, popleteném poslíčkovi Pici, který se na Silvestra roku 99 omylem nechá zmrazit a probudí se až o 1000 let později. V novém tisíciletí pak rozváží zásilky napříč vesmírem po boku jednooké kapitánky Líly a cynického pivopijícího robota Bendra. Hlasy postavám propůjčují stálice Billy West, Katie Segal a John DiMaggio. A co 14. řada slibuje? Chvástavé vesmírné piráty, masově pěstované v laboratoři, důmyslné podvodníky a hlavně nečekaný návrat dávné lásky doktora Zoidberga. A teď to hořko-sladké. 14. řada je zatím poslední kompletní sérii revivalu. Tvůrce David Cohen na Comic-Conu potvrdil, že Futurama bude pokračovat už jen 3 nadměrnými, takzvaně XXXL speciály, z nichž první bude vánoční a dorazí příští rok. Finále téhle řady prý navíc napsali tak, aby v případě nouze posloužilo i jako úplná tečka za seriálem. Snad je zatím nebudeme potřebovat. Premiéra byla naservírovaná rovnou 2 epizodami, zbytek z celkových 10 dílů pak vychází každé pondělí až do finále 5. října. 14. řadu Futurami najdete nyní na Disney+. It's the end of civilization.

0: have you been feeling unwell?
1: Is something wrong with Kara? No.
2: Do sběratelské řady Criterion Collection zamířil jeden z nejtísnivějších amerických filmů 90. let. Safe režiséra Todda Haynese nově v restaurované 4K edici. Julianne Moore tu v roli, která z ní rázem udělala hvězdu, hraje Carol White, na první pohled spokojenou hospodyňku z losangeleského předměstí konce 80. let. Má hodného manžela, krásný dům, aerobik a kamarádky a přesto ji začne cosi pomalu ničit. Trápí ji únava, dušnost a záchvaty nevolnosti, jenže lékaři na ní nic nenajdou. Carol nakonec sama uvěří, že je přecitlivělá na chemii a znečištěné prostředí kolem sebe a uchýlí se do jakéhosi wellness útočiště, kde to ovšem s uzdravením nebude tak jednoduché. Haynes natočil film, který se vzpírá jednoznačnému čtení. Dá se vnímat jako prorocká předpověď boomu sebezdokonalovací kultury, jako skrytá metafora epidemie AIDS, jako drama o třídě a odcizení, i jako horor o nebezpečí, které není vidět. V anketě více než 50 kritiků deníku Village Voice byl Safe zvolen vůbec nejlepším filmem 90. let. To není špatná vizitka na film, ve kterém se vlastně skoro nic hlasitého nestane. Nová edice přináší 4K digitální restaurování pod dohledem samotného režiséra a obraz v Dolby Vision HDR, rozdělený na 4K Ultra HD disk s filmem a Blu-ray s bonusy. V nich najdete audiokomentář Haynese, Julianne Moore a producentky Christine Bacon, jejich společný rozhovor nebo Haynesův raný krátký film Sebevražda z roku 78. Psychologický thriller Safe Director's Approved edici najdete nyní na criterion.com.
1: Still have this head thing.
3: What the hell is going on here?
4: It's in the air, in the water,

0: Do you mind just confirming your name for the report?
1: Kevin.
0: Just Kevin? What brought you up here to Wapanoag?
1: Just a nice romantic weekend together. What, did Susie say something different?
0: She mentioned something about a trial separation.
2: Na Disney Plus dorazila černá komedie s vraženou zápletkou Romance o vloupání. Kevin, kterého hraje Jason Biggs, se zoufale snaží zachránit skomírající manželství a tak vezme svou ženu Suzy na romantický víkend. Jenže v hlavě má pošetilý plán. Naaranžovat falešné vloupání a sehrát před manželkou hrdinu. Vše se ovšem zvrtne, objeví se mrtvola a Kevin se rázem ocitne uprostřed vyšetřování vraždy, kde se lži hromadí rychleji než alibi. V roli manželky Suzy se představí Megan Rath. Pro Jasona Biggse, kterého většina z nás zná jako kluka s koláčem z American Pie, je toto režisérský debut a vypadá to, že za kamerou mu jde humor stejně dobře jako před ní. Romanci o vloupání teď nově najdete na Disney Plus a tento titul je k dispozici i na Sky Showtime.
3: A New York City woman found herself in a life or death struggle with a violent home invader.
4: What are the odds of you folks figuring out who this attacker was?
5: We're fairly confident that he's from out of town, so once we locate the vehicle, I say our odds are pretty damn good.
6: I thought it'd be good to bring in some outside help.
7: I'd do anything for Suze.
8: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: on-demand scéna posledních dvou týdnů byla pořádně nabitá a protože ne všechno stojí za váš čas, vybrala jsem pro vás ty nejlépe hodnocené kousky. Disney Plus nasadil dva žánrově odlišné tituly. V krimi thrilleru Posedlost pronásleduje agentka FBI v podání Emmy Rossum sériovou vražetkyni a je to nelítostná honba za pomstou. Kdo má radši fakta, ocení dokumentární sérii Pompeje město zmrazené v čase, kterou provází Tom Hiddleston a která místo příběhů mocných oživuje každodenní život obyčejných Římanů. Na Edis Online platformě zaměřené na evropskou tvorbu dorazila dvojice oceňovaných dramat. Já, Daniel Blake, britského klasika Kena Loache, je až nepříjemně aktuální příběh padesátníka, který po infarktu bojuje s absurdní mašinérií sociálních dávek. Švédská sámská krev pak nahlíží zevnitř do temné koloniální historie Švédska, když 14-letá sámská dívka čelí rasismu 30. let a sní o úplně jiném životě. HBO Max má tentokrát nejsilnější sestavu, jednoznačný typ je korejská černá komedie Není jiná možnost od mistra Park Chan-wooka, tvůrce Oldboye. Lee Byung-hun v ní hraje vzorného zaměstnance, který po ztrátě práce zjistí, že jediná cesta zpět nahoru vede přes odstranění konkurence. Vedle toho tu najdete novozélandskou perličku Taiki Waititiho Hon na pačlověky, dobrodružnou komedii o rebelském klukovi a jeho bručunském náhradním strýci v podání Sama Neela. A do třetice sitcomový spin-off Teorie velkého třesku s názvem Jak Stewart nezachránil vesmír, kde majitel obchodu s komiksy nechtěně rozpoutá multivesmírnou apokalypsu. Reakce jsou zatím hodně rozporuplné, tak uvidíme. Já se například u druhé epizody poměrně dost bavila. Netflix přihazuje rovnou 4 novinky. Velkým typem je historický thriller Bombový útok na let Penem 103, který rekonstruuje horečné pátrání policie a FBI po atentátu nad skotským Lockerbie z roku 88. Zbytek dobře hodnocené nabídky je korejský. V akčním reaktivaci agenta Kima vytáhne zdánlivě obyčejný táta svoje schopnosti tajného agenta, aby našel zmizelou dceru. Krimi komedie Fond oprav sleduje bývalého šéfa gengu, který se s ambiciozním právníkem pustí do vykradení rezervního fondu bytového komplexu a narazí přitom na bující korupci. A pro fanoušky temna je tu dobová fantasy hororovka Východní palác, odborní dámě, která mluví s duchy. Prime Video se hlásí druhou řadou animovaného Batman rytíř v plášti. Drsná noárová reimaginace batmanovské mytologie z dílny J.J. Abramse, Matta Reevese a Bruce Timma sleduje Bruce Wayne v jeho raných letech, jak noc co noc vede osamělou válku se zločinem. A Sky Showtime doručil přírodopisnou sérii. Surviving Earth oživuje dávno zmizelé pravěké světy naší planety, od obřích mořských štírů před 450 miliony lety až po mamuty a šavlozubé šelmy. A hvězdná lodní klasika pokračuje čtvrtou a finální řadou Star Trek Podivné nové světy, kde se posádka Enterprise pod vedením kapitána Pajka vydává vstříc dalším dobrodružstvím mezi hvězdami. Tak to jsou nejlépe hodnocené streamovací novinky posledních dvou týdnů. Hovk!
1: Tak co?

půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si opět naladili Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Dohráli nám New Wave-ový Spandau Ballet a jejich srpnový single Gold z desky True. Gold je podstou filmové hudby Johna Berryho, který stojí za

0: zajat a následně převezen do Paříže.
1: He's more like a traditional villain, he's a mafia man rather than a world revolutionary leader.
0: Šakal, oddaný marxista-leninista, chráněnec východoněmecké štázy KGB a jeden z nejznámějších politických teroristů své éry se bude zodpovídat za bombové teroristické útoky na francouzském území.
2: He's a very polite man. He likes flowers and he likes good wine and beautiful women and he always smiles and at the same time he can shoot without blinking, keeping his smile.
0: Carlos Chacal bude v průběhu let postupně odsuzován na doživotí za spáchané útoky a z vězení už nevyjde. Doufejme, že ho odtamtud někdo nevypáčí, protože po roce 2000 se poblázní do islámského terorismu.
1: He's evil in the sense that...
0: A my už tu máme debutovou novinku z Anglie od Duke'a. So in love with you.

0: I came home, there was a man in my house. He had an artificial arm.
1: Your fugitive's name is Dr. Richard Kimball. Go get him!
2: 6. srpna 1993 vstoupil do kin americký akční thriller na motivy stejnojmenného televizního seriálu z 60. let Uprchlík. Na konci srpna 93 už je natuty, že to je trhák se vším všudy. Od prvního víkendu, kdy snímek vydělal více jak polovinu svého rozpočtu, je číslem 1 a tento prim si udrží 6 týdnů. O tento rekord ho připraví až 6. smysl v roce 99.
3: Finančně byste tedy měl být zajištěný, je to tak? Vaše žena měla velkou cenu. Říct, že jsem ji zabil.
2: Hlavními taháky jsou Harrison Ford jako doktor Kimball odsouzený k trestu smrti a Tommy Lee Jones, co by šéf týmu federálu, který mu je na stopě. Režisér tohoto trháku Andrew Davis má za sebou úspěšné akčňáky jako Zákon mlčení s Chuckem Norrisem, Eskortu s Genem Hackmanem či Přepadení v Pacifiku se Seaglem. A právě díky poslednímu jmenovanému snímku souhlasil Harrison Ford s režisérem Davisem, protože byl ohromen jeho prací.
4: Šerife, než odejde.
5: Hele, moment, co je tohle? Ale se podívejme.
4: Vždycky nás fascinuje, když najdeme okovy a náplněné.
2: Harrison Ford se pečlivě připravoval na svou roli sledováním lékařů v chicagské nemocnici. Jak řekl, umožňuje vám to pohybovat se a chovat, jako byste dělali tyhle věci už 100krát. Ford si při natáčení scén v lese poranil vazy na noze, ale až do konce natáčení odmítal podstoupit operaci, aby mohl kulhání využít ve prospěch jeho postavy uprchlíka.
5: Chci od vás, abyste důkladně prohledali každou benzinovou pumpu, všechny domy, obchody, farmy, kurníky, záchodky i psí boudy v celé dané oblasti.
2: Tommy Lee Jones ale nevidí velký potenciál v tomto snímku a svěřil se kolegovi, že je nepravděpodobné, aby toto napínavé drama získalo vůbec nějaké ocenění. Je ironií, že Uprchlík bude za půl roku nominován na 7 Oscarů a 3 Zlaté globy, přičemž právě Tommy Lee Jones promění obě nominace v zisk těch nejhodnotnějších ocenění, která v hereckém světě jsou, a získá k tomu za svou práci ještě další 3 ceny.
6: Já jsem ji nezabil.
5: Nezájem.
2: V tomto thrilleru se setkávají nádherně sehraní protivníci. Jeden představuje zákon, druhý spravedlnost a napětí mezi nimi vytváří stále intimnější vztah. Jinak by byl Uprchlík jen o málo víc než jedna dlouhá honička, i když inovativní a se spalujícím tempem. Uprchlík se 44-milionovým rozpočtem se stane třetím nejvýdělečnějším snímkem roku 1993 a celosvětově vydělá téměř 369 milionů dolarů.
5: Co se stalo? Byl váš!
7: On prostě odletěl! Skočil rovnou dolů v oceán!
5: Co?
7: Dolů! Bum!
5: Jo,

0: close.
1: Okay, hi, welcome back to the program. We're on the, what floor are we on? The seventh floor. And we're facing Fifth Avenue here in Midtown Manhattan. And just out that window, right over there, is the Today Show.
2: Ocitli jsme se v New Yorkském Rockefeller Plaza, kde sídlí stanice NBC. Je 19. srpna 1985. Na jedné straně NBC pořádá velkou outdoorovou Today Show s Bryantem Gumblem, na druhé straně doslova o pár pater výš v kanceláři sedí David Letterman. A ten se zlobí, protože když NBC zainvestovalo do reklamy, jeho vlastní výroční speciál má sotva malý letáček, který sdílí s nějakým animákem. Zatímco Today Show...
1: Take a look at this ad. Unbelievable, isn't it, ladies and gentlemen? It's the size of a beach towel.
2: Letterman tedy bere propagaci své show do vlastních rukou. Otevírá okno, bere do ruky megafon a rozjíždí svůj televizní prank na Toma.
1: Somebody's belongings.
3: Attention, attention people of New York City. My name is Lawrence Wilson, president of NBC News. This primetime program was my idea, and I'm not wearing pants.
2: Letterman tak vstupuje do živého vysílání Today Show, zatímco Gumbel vede vážný rozhovor s hlavními představiteli televizního hitu Miami Vice. A do historie se zapisuje Lettermanův výkřik: jmenuji se Larry Grossman a nemám na sobě žádné kalhoty. Přičemž Larry Grossman je v této době prezident NBC News. Diváci na náměstí se baví, dvojka detektivů z Miami Vice se baví, publikum Letterman Late Night Show se baví a moderátor Today Show Gumbel zuří.
3: Can you people see this ad? Of course not. It's for my show.
2: David Letterman si tímto dnem zajistí pověst krále televizních forků a tenhle moment spustí několik let trvající napjaté vztahy mezi oběma pořady, ale zároveň se stane jedním z nejslavnějších televizních vtípků 80. let. Ať už s kalhotami nebo bez, Letterman dokázal, že někdy stačí okno, megafon a trocha drzosti, aby se psala televizní historie.
3: Merry Christmas, Jane. Go ahead and light the tree. Good night.

0: We interrupt your regularly scheduled program to bring you this special dance report.
1: The evolution of information of the basic beats that your eardrums have been sorting are about to blow your mind.
2: Producenské duo Cliveless & Cole přichází 9. srpna s druhým albem CNC Music Factory Anything Goes. Opět je napěchované skvělým housem a hiphopem, přesto v hitparádách na rozdíl od singlů výrazně nezaboduje. Jenže nad tímto supertalentovaným duem, které má nakročeno k velkým věcem, se začínají stahovat mračna. Ačkoliv tihle dva nejbližší kamarádi o sobě vědí všechno, je zde jediná věc, kterou David Cole Robovi dlouho tají. Své zdraví.
3: Yeah, I remember the first day that he fainted, because I didn't know, you know, that he had the disease. He fainted in the Do You Wanna Get Funky video shoot in California.
2: David Cole aktuálně leží v nemocnici a protože je od přírody non-stop pozitivní volnomyšlenkář a neočekává negaci od ničeho a nikoho, tak si neplatil pojištění.
3: So I had to finish the record on my own, because I would visit him every day. And I would sit down with him in the hospital and... That's when you see reality.
2: Na Cliveless se tedy dopadá totální tíha finančních závazků jejich biznisu a to nejen splácení nového studia za několik milionů dolarů. A CNC Music Factory začíná sledovat začátek svého konce.
4: In the beginning there was hip-hop, and hip-hop had its groove. And from that groove came the groove of all grooves. And while one day Rob and Dave were banging on the beatbox,

14. srpna 95 vychází single Michelle Gale Happy Just To Be With You. Je to už pátý a poslední vydaný kousek z jejího eponymního debutového alba, který se ale rozhodně nestratí. V britském žebříčku to dotáhne až na 11. místo. Michelle Gale je v této době v Británii známá díky účinkování v televizních seriálech, což jí při startu hudební dráhy zajišťuje spoustu publicity. A z Happy Just To Be With You, který pracuje s chytlavým samplem Chic, definitivně potvrdí,

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na poklad, který je 7500 světelných let daleko, takže jestli jste doufali v rychlou loupež, mám špatnou zprávu. Vesmírný teleskop James Webb pořídil novou fotografii mlhoviny Carina a v ní objekt, kterému astronomové říkají Truhla s pokladem. A víte co? Vypadá přesně tak. Zářící betna přetékající hvězdnými drahokamy, uvnitř zhruba 70 mladých hvězd, přičemž ta největší má 19x větší hmotnost než naše Slunce. A tady přichází ta zajímavá část, jak popisuje portál space.com. Dřívější odhady tvrdily, že hvězdokupa je stará asi 100 000 let. Nová data ukazují 1,3 milionu let. To je, jako byste zjistili, že vaše batole má ve skutečnosti řidičák. Až ty hvězdy dorostou, rozzáří se a prozradí nám další tajemství. Truhla se teprve otevírá. Tak ať vám dnešní noc jiskří jako čerstvě vyleštěná hvězda. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: to dance, it's time to sing some happy song.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na to, jak se dá objevit galaxie, aniž byste hnuli jediným dalekohledem. Kostarický astrofyzik Homer Davila Gutierrez prohledal veřejný archiv vesmírného teleskopu Jamesa Webba, konkrétně snímky kupy galaxií MAX-J0308, a mezi 1591 kandidáty našel jeden jediný pořádný úlovek. Objekt s označením A1 je protáhlý gravitační oblouk, jehož světlo zakřivila a zesílila obří kupa v popředí. Podle upřesněné analýzy ho vidíme takový, jaký byl asi před 9 miliardami let. A nejlepší na tom je, že ho neměl v katalogu vůbec nikdo. Ani Simbad, ani Ned. Prostě tam visel a čekal, až si někdo dá tu práci. Jak popsal Universe Today, Webův archiv roste rychleji, než ho stíháme prohlížet. Objevy tam leží připravené. Držte se svých oběžných drah, přátelé. Mějte se pozemsky.
3: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Andrea Fiorino, Master Mix.

disco funk jazzy groovy. To je Rick Marshall.

poďme na posledný groove prvej hodinky. This is Leonid and Friends, Street Player. Oh yeah.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Powerplay.

Straight from the underground.

Taking my life, no chains can hold.